Kaj Šrunje, prajene džedženca dale z srbski kopajncu, respektivnje Hakle Lus za novo utvorene rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice. Na pojednej štartuje do zromanje premjernije sezone doma Nebelčicach prečuva rajnemu zjednočenstvu Bjeva Kunostov. Potem raje potom Cioch, prinje koparske mústvo športove jednotky Nebelčice prečuva hosčom z Minakava. V Radvorju raje tamniša rezerva dženca připonu jedni přečivo druhému mústvu Soro a v Cioch potom prinje mústvo přečivo celky zeleno-bělých Sepice. Druhé koparské mústvo športové jednotky Kroštice nastupí dženca poponu Cioch ve Vůžnice a prinje koparské mústvo športového tovarstva Marieně Vězde samsnem času potekím Cioch doma přečivo FC Vůžice, rajnému zjednočenstvu, kotrež raje nadrozný Rabuce. A potom maja doma zu Lipšinu poponju Cioch Ralbičanse Sokoljo, dodelan přijedu Kopario z Bukec.

0: Praha. Vliv słowianskeho sveta na kovanca serbskeho seminara.
1: Kračine přes zvotu kvatam Prahu, stupam žadosčive přes dvore. Stare murie, věže, kamory, zainženosč mi vozjevevja nahu. Boleslav se z kreju haša zvostče žahu kola piše šulu listčinu. Vjacval s husom škita češčinu. Rudolf vjezdarjuje s tychom brahu.
2: 10 let od 1801 a 1770 je Jakub Bart v Praze žive. Najprve jako šulja nemského małostronského gymnázia a pozdišo jako student teologické fakulty. Za čas Čišinského je Praha najvážnejše vukubanské miesto za serbských katolských duchovnoch. 10 let byli Jakub Bart v serbským seminárie. Svoje hadžotalské skromné zorabistické znajomostče vúdospolní v studentském tovarstve Serboka. V rukopisnom časopisu Kvietky stia Bartové literárne príničky. Svojanské a kultúrne živenie v Praze serbských studentov obvlivuje. Jakub Bart vúdžažuje v osobinské a listové kontakty k druhým serbským tovarstvam, je sobu založer skáčovanky a zhromadne s lipščanským studentom Arnoštom Muku, iniciátor Moro serbského hýbania. V lieče 1808 a 1770 napísa Jakub Bart svoj programatický nastavk Vosy ze Serbou do Serbou. Jemu dže vo uvedomenie, zo je serbština runohodná a vosebita rieč. Von varnuje pred nemským mysleniom a porno tomu pšenatým purizmom.
1: Rieč je špihel národa. V rieči so čučia myslenie národa obrazuje. Nesmieme so živi ze spisomnej rieču od ľudu zdalovač, a to by so stalo, bychme li ryzy vúčenú literatúru pôdžili. Nie, naopak, dobíme so džena bolie ze spisomnej rieču ľudej blížiča, škodnú sčinu, kotraž so sem a tam mies vúčenými a prostým ľudom zbierač počína, nedom ze spočatka potorač. Nošia serbskeje kultúry a literatúry je stajne byl a budže cíve serbský národ a nic jeno mała črotka zdživaných.
2: V svojich posledných praských studentských letach dživa na dramatických tvorbách. Najznačíša je na rodišču. Tola na prapremieru historické ry dobí ešte 17 let čakač. Jakub Bart pospýta so tež na románie a napísa burský epos navoženia v hexametrach, zoby falovať so formy v serbskej literatúre v udospolniu. Burze však pytne, zo je jemu básnenie najbližšie. K tomu list Čišinského na Adolfa Černého.
1: Tež starý Serbia so na mne honšachu, vo sebe, kde špiech v druhým letniku Lipy serbskeje, vozjevil nastavok Vosy ze Serbou do Serbou. Tedy so šice, tež Michal Hornik, nic pak smolia, na mne valichu, povovachu vujku zromadžiznu a postajichu zo doby profesor Pfúl v ich mene přečivo mi brošúru vudač. Smolia mi viec přeradži, ja so nebojach. Skončne so smolari poradži starým Serbam dopokazač, zo by z stajke brošúru rôzne rozčepenie a vojovanie vudyrivo. A tak so postaj, zo so brošúra nima dalje čiščeč.

0: Niech skutki rycza. Čišinske onaroki na lyriske tvorenje.
1: Hižo ze svoj prinje zbirku kniha zonetov, kotraž v Praze nasta, so Jakub Bartz od folklorneje poetiki vodmezuje. Jeho meritko je basnistvo klasiskih formov, kotraž tež v jeho dalších 12 zbirkach nespušči. Preto zaso kritizuje nečiste rymovanje svojich předkadnikov, tež Andrija Zelarja. Také menenie pak so od väčšine vodpokaza. Ironisce menuje so basnik Nietko Čišinski. Z lista Čišinského na Adolfa Černého.
2: Što ješ môj pseudonym nastupa tole? Nedom od spočátka som přestřehan a smiešený byl od sobou studovacích sobou. Hošachu so na mne, zo chcú šitko liepe znáč a vedžeč, so mám vujku hubu, zo chcú přeco poručeč a šudže postaječ. Mi so veršovanje nespodová, kajkež Čišinský do sveta zvoní. Slova perchotajú, kajštež skoba husoso a scúzbyk nám rád honí. A tež dovo čítaš jeho piesne, duši juskoce a duši bolí. Nietko čísne če do jastvu čísne, nietko do nebes če zafifolí. A to z kojždej kniju byla hore. Młodych všech nám zaujalčí, když baju basne vám vo bovie kajkým z more. Božo, pomaj Čišinskému, praju. Lubi ľudžo, dajče byť sejeno. Neriad mojich basnev zmeje tráča dovohyšče, když z tej vyšša meno druhých dávno spadne vej do tváča.

0: Na Zusebrio mir Jomazdrie. Čišinski zvonka v Užice.
1: 20 let ste Jakuba Čišinski v cokvinski službe, 16 zvonka srpske v Užice. Po krotki službe v Ralbicach a Radvorju započneje so 1887 jeho odiseja po nemskih vosadach. Širachu, Drježdžane, Kamenica, Radeberg. V Širachove vostanje poudra leta. V leču 1888 pristaje so Čišinski pri Drežanske dvorske crkvi. Hustišov opetuje v zakske stolice bydlaco Bernata Krauca. Sapski komponist napisa k viacorom tvorbam basnika melodiju. Přes Krauca zeznaje Čišinski česku spivaku Terezu Sakovu. Jej vinuje svoju cejču lirisku zbirku Příroda a mutroba. Nekotre škuli z crkvinske vyšnostče so na tym postokuje. Tež Drežane dobi Čišinski v opuščič a dostane 1806 a 90 probstovnju v kamenice připokazanu. Rozestajnja ma tu v osibje s předovzačelemi a zastojnikami, kotrimž samo vouče vouje nadava. Poslednja službna stacija za Čišinskeho je Radeberg, tež ma vúske přetelske styki k českým a polským dživačerjam Šklenčanje, šako može so z nimi v ich mačaštine dorozumič. S předovzačelem ima znova v ušparanja, dokež ich na predovanjach zjavne kritizuje.
0: Za serbsku literaturu je môj exil fenomenálne. Čišinského kvostanje.
1: Dvojce doby so Čišinský cirkvinské služby zdač. Spočatk leta 1806 a 90 z čele jeho cirkvinská vyšnosť na 2 mesaca do kloštra v Zakupach v Severnej Českej. 1901 doby do hojania za alkoholikáriu do Waldenbacha ve Westerwalde, tiež přebyva 7 mesacov.
2: Zadžire, do kotre je šteknič cechu mer studžen vútvoriva čerstva je so, z kotre je špiesen živenie a pichu se čeraniet a zvoní přes kraje. Když na mne kamien dohoršče se zachu, když jako výchor sepi močele. Mi nevedro na trohu znava lachu, z nich piesen vukče z pichu tučele. Aj, govario v moje energie, džak meče moj, najnutornejší džak, nech trochu boli rátež ironie, kiš skúzli domiedu svých hubov žvak.

0: Viacač 800 básňu je nám Jakub Čišinský v cínače zbierkach zavostajú. Prednia zbierka
1: Kniha sonetov
0: nie je jenož novum jeho tvorenia, ale zrodži svet básnických formov hornjoserbskeje poezie z cva. K sonetam přida básnik
1: formy,
0: kajž sestiny, madrigale, triolety, epistole abo epigramy. Słowa serbske w jeho rymach mocnie zvonia, a šumy cunio honia.
1: Příroda a vutroba.
0: Votuča na vukach, v lesu a na polach. Pod hviezdami tajna melodia borboli a duši zaboli. Čišinského
1: serbske zynky
0: ponúvaja tule statok zboža stajč. Svirnie, virnie a votrie zynkuja vúznače a serbsku zemiu skupu mulčky vosrieč vulko moria přirunuja. Zamorský hymnus básnik po brioze pučuje. Hižo žomia so zynky samoty do čmovych kvílov
1: ze živinia
0: a zymice zdychuja.
1: Krej a kraj
0: serbsky staviznou a ľudových poviesčov básnik do balado stučkuje. Jeho zasakva povaha
1: z votmachom
0: prúdži a serbo namovia so národného gratu přimač. Svojim přečelam a dobročelam vinuje pomiatne runčka.
1: S kšídvom vorjovským
0: macha v kole času do čmovych múrju ruškojtych. Čišinský nie je Čichy a piesni tiež v dalinie.
1: S Juskom Vočinským.
0: Naurod do domizny je
1: Vysk a Stysk
0: so zvýchorom so čase serbska kupa. Čas beží, svunco juž so kýla, sebi básnik
1: za Čichým
0: spieva. Tola hišče
1: serbske vobrazky
0: klinča a brinča. Hižo pak so blíži
1: svetvo z vyšiny
0: a bieve konie zalietuja.

0: Čišinského korosť a charakter.
1: Bart mortveje, nech Čišinský buď žive. Ze kšidvo zjazané je padný pas. Duch z duše vúbin, z nebes vyššin žive, če vyskačnet a z muzu smeje kvás. A kuzvo rozpadne, bije sun, aj Bohu čak bieve džena rožoveje čas. A vysknich, domoj, domoj skvatne nohu, chcú doma z muzu hotovač si kvás.
2: Vod Julia 1903 je básnik na vúmenku. Byli v rodnom domie v Kukovie a posledné leče do svoje smerče v Pančicach pri kloštorské vodže. Celé so Čišinský z miešnické službu ešte nerozžonuje, pretož vúpoma na kemšach v Votrovie. Vonie pak venuje sa poezii a publicistice, preto bolje ma sa tež s korosčemi biežič. Z listov Čišinského na Arnošta Muku.
1: 20. november 1903. Mejach sobotu připodňu nadobo strašný napad na nervy a útrobu. Môže byť malý šlak, zvodkal, bo vie. Lekar múdruje, zo je sčilk kúrenia. Vondrie by tež prajú a piča. Tola s vúzačom k večeri niešto šklenčko lohkého jednoho piva ničo nepijú. Môže však byť, zo sim ze spiesnením zo neto nervy přesmieru napinov. Ja taký sim, nima míra do níž viec neje odpyta. 25. august 1905. Kajž to bola mierze s časami byla, mejach zaso periodu depresie, tež nervovú ataku přetrach, kotraž mie ksémy zrazy, v cirkvi bola votária ve Votrove. Myslu sebi pak, zo je najtouše nimo. Što iš ze správnej útrobu a s ertom votoreným za Serbu skutkuje, ma žalostne veľa mierzania, što iš so pola mie koždy kroč na nervy vali. 17. mirc 1909 na farária Jakuba Hermana. Sem tak rozbite v duchu, pomiatku a nervach, ale tež ve čilných mocach sem tak spadnil, so pri poslednej masáži doktor Rachel praješe, so sem tež čilne tak vodevzal, zo so miaso zesknenie po mni čumpa, zo liedoma hišče 130 či puntov vážu, a zo tež vetem leží za moje živenie nemava strašnosť. Dobiu so šeho netrebavšeho duchovného a čilného napinenia jara zdálovač. Javak mova so liedoma po povojce převinená korosť znova ročič, snač doviesť k smierči. Jenož od nekotrých rynčkov napísaných a svovo rečaných a čítaných mne přes cúvu vôvu tak boli a brunčí, zo dobiu šo voco čísneč a pak so do kučíka konopy a stvočič, abo pri rianem viedru so kvílku vonka přebiežeč. Tajky, kajkyž sem byl, nebudu žene viace. Sem navamaná ruina.

Hi, hun ještě slyšeli feature srbského rozvoza s jménem Čižinský bez klišejů. Autorce běžte Madlenka Šulčic a Mirana Cuščcena. Rečnice Madlenka Šulčic, Mirana Cuščcena a Marko Grojlich. To běže produkcia srbského rozvoza z leta 2006. A nedom po příšerné hudžbě s čeho je ještě krutký, no respektivně krutší, hač 20 menšinský, ale přivuším trošku obšernější přínožk vo muzeju Čišinského pančicách Kukově.

Lubi Pjupos Vukarja. Dež do našeje cirkve v Krosčicach cuzi zvonimi rotami zastupja, stanje so zo, bohužel, so zlohka zakopnu. Nenapadne molički pro to zavinuje. Vočce vopetovarja s tem enujce durje votevrjuši nidom do vyšine vedženi. Vone vota, a jon vobdavaca svetvost, k sebi vitaja. Zakopnenje, kotrež ne je odpoladane, vuskutkuje, za drbi hosč so orientovač. Navedom je brač, što to do rumnostče je, kotraž so jemu votevrije, a kak je vuhotovana. Když von zakvedu cirke za so vopušči, je von spočatne bylenje davno zabil. Štož vastanje je spokojnost. Pokoj Boži, kotrež rozlenje so s pomocu uhotovanja a barbnega koncepta Božeho domu na jednotlivca. Štož do cirkve přikadža ne pšinže, jenož za by svoju čipnost spokoju abo nedžesku vinovatož spelnju. Ale vopeta tunle tvar vo sebe tohodla, zobe vedomje pozastanu, vodychnu a snač posilnenje do živenja názorniu. Zato je puč nasobral a čas zaplanoval, sebe přihotoval. So rozumi, zoma kožde svoje očakovanja. Ladajo na našu cirke zas a zas svišu, to je očakoval nesem. Tute slova dotal nide nesem z negativnim podzimkom vuprajene svišal, naopak. Stajenje buchu z připoznačom vuprajene. Z toho za sebe odvodžuju, když se nam rádži, naše rumnost če tak uhotovač, za vone ľudí nareča a samo k neplánovaným rozmyslovaniam přinošuja. Nemivo sa nám čím bole rádžič, v ľuďoch otevrenosť za posestvo zbudžič, kotrohož dla tute tváre obsedžime, za živenom pelnime a si vážime.

0: Přece to jsi
1: ze živé paradízu na zemi. Štoj si přeje šitko s očí poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak faluja. Představ si, to se pone ľubosťe. Tvoj vop svetče pak při všim vúzamkne. Všetko je nož do kešný se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravý dvou nebožem šiem.

sredu 9. augusta zvečeše Maria Kilanková svoje 80. narodniny. Luba Knini Kilanková, wiele zboža ešte raz k vašim 80-činám, bože žonovanie a strovotu, spokojnosť v dalším živeniu a zbyš sa tež prichodže na svoje moky zárodku veseliva. To přeje ty ma maša sotra Monika a sotru Mario ze svojbu, ze Šunova, a šice vaši znači a přečeljo sa ljubom čečam ši zamknu.

wesela je dospieval. Niko tvé zbožo přeča ešte mám. Domovinská skupina Bačon Haslov vupšeje zbožo. Dňa 8. augusta osvědčí Lina Herbagova zhodžia svoje 74. a zaješ ve štvrtk po takým 20. augusta Wolfgang Bisold z Haslova svoje 68. narodiny. Přeja imaj veľa zboža, krutu strovotu a ešte rjane leta krú svojby a přečelov. Do nové věsky tež tam mějachu narodninaria Frank Trobec měješe čera narodniny, svoje 47. Věsna zromadnost z nové věsky a v okolnych sou přeje narodninarie krutu strovotu a bože žernovanie. A začerovším po taký piatk svědčeštaj Kristýna a bosčí Kubáš ve Votrově svoje zvoty kvásne jubilé. Wiele zboża, właściwie kutu strowotu, a dalsze riany z romany leta. To przeja wamaj dżakone dzieci Beata, Christiana a Matthias. Wizoty szitke wasze nuczki Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan, a może Valentin. Przeczam przy zamknu so waju lubie maczeri, Maria a Marta a co was wujba. Riany kwasny swiedzin, dżęca jubilarum i przyjął.

0: RBB. Carski program.
1: Vítej šo, při Carskem programě. Hujo Diana Šecová za vás při mikrofonie. Ja strovím do Bodyšina naše gornosarske kolegi vod MDR. My ho z regionálnego studia RBB v Choszebosu přeuzijome ninto Sarski Neželski program a to sú naše téme zažinca. Kokotová sezóna jo v Dolnej Vúžice v plnom rozmachu, ho v regionálnom studiu dostanjom všetci zase pšašania vod drugich RBB kolegu, co s popšavým tak čoj na sarskem žňunom svieženju. A teke v podjacoru vod Luboraza som musela gano nikomu to rozkvasť. Planas v sarske programje dostanjoša žinca zašišť, kak sú v ochoze leto sa svieželi. Meditácia s alpakami, co my vám žinca dorade daš, stresujú šetnego dňa jadnore raz ubegnúš a s ukludnými zvieretami se obdaš, to je mogala naša kolegoka Julia Hrišina. Serske rostlinové mienia nás zabierajú v Češem přínosku žinca, snaž peznajošo to jadno abo druge zele, vo comš žinca to gronojo, kaž se přidúce raz v natúrie přechojžujošo. Tematický kontrapunkt librujo žinca našo tematické usčevanie ku opomnienskému dňu na vykovanie se šklobami. Ten žinjo žinca uvúvane vod UNESCO. Stavi z nízke rozjaznenia a zaredovania má žinca Sebastian Ilikovský Winkler za nás a joto přežival mjaze drugim z muziku afroamerikanskich komponistov. Bože slovo máme ve programie a naše narodní narie tyženia njocome zabiš. Ale ho na zachopienku usčevania sú nepevi naše žiši nareže. Rietne až čo zašaltovali.
2: Raz, dva, tři! Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo vaš, Žižec Sebastro.
0: Vecarského programa.
1: Ľube Žižík, férie sú nento mimo, ved víčego šula se zase zachopio. A s tým jo žinca teke sledne žijen našeje fériovie série se svieretami. Žinca nerodujo hyšči ta mauka cirkusova naupa přes manežu. Słuchaj šo raz.
3: Naupa a mieščanský šouta.

0: Což som vam žince ulicu vaš, tojo se napšao do čojvo. Tak se njimi mi kroni. Ale vi, ljube žiši, meže šo sami rozužiš, lecjo to čojnko virne. Najlepi bužo, až ni prvi raz prisluhajo šo. Do mesta jo pšijo cirkus Avanti, abo tak pedemnje. A ako jo navok, jo cirkusove direktor pšepšo su cesne gesči.
1: By mi to bova krádu veľká cest. Gabe vás, sknest šota, smio na našom prednem predstajenju uvitaš.
2: Veľkým rád vašo přepša se ne přivzejom. Gajo to net bylo. Víče ve gronišo.
1: Pšauvě, víče viaco, zeker napo vesimiš, knest šota. Smijeme za vás cestne miestno, net při manéže rezervované.
0: Nevím, lec šota na tom dňu neomil nic lepšego zaživo. Přeto depkovně jo sejžil na svej místne a jo cakal, aby se zapověsk skoncne prvný raz zvignul.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Mjaze narodne žijen k spominanju na vikovanje z njevolnikami jo tema našego žincajšnego tematiskego usčevanja. Co to ma nase s tym spomnjenskim dnjom, to zgoni jošo v přiduce po gožinje. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler dajo nam přegled přez nejvážnejše historiske uviša vikovanja z njevolnikami a jo k tomu upytav zajmnu muziku. Słyszysz o mjaze drugim traditionelnu muziku z Karibiki a indonesiskeje. Ale teke orkestrowe twörbe z Nowego Świata, z USA, stoje na programie. Mjaze komponistami su podla Charles Ives, teke afroameriske komponiste William Grant Still z jogo afroameriskeju symfoniju jaden a William L. Dawson z jogo negro folk symfonii. Z nią se usczywanie zachopiło.

V aprilu 1607 založí Josto čí a stržašťa engelských trdakov na pecačném šibrygu pet ponocnej Ameriky prejedne trajne sedlišče Britov v Novém svieše. Vejovanie ve jadnore přeživenie je v biegu jadnogo leta u 600 ľudí přisajživo ze živením.

Ziemia se libda geži za rolnictvo, ale se ražio kubuaš tabak. Export to engelskije zavištio kolonii přeživjenje. Skerobivaju plantaže vječe, a trebaju živove mece. 12. augusta 1616 přižo do pětponocnej Ameriky prijedne 20 nevelnikov z Angole. A stavizne nevelnictva ve peždejších zjednošených státach Ameriky se zachopil.

17. století už se uvíjal vikovaňský čirošk. Vože engelské Royal African Company přinesl tabak z Virginia, rajs barvidlo indigo a peždi baumu do Liverpool. Ved tam přinesl voru z britských manufakturů do Afriky. Zvedku zase přinesl nevelníků do koloniů v Americe.

prene nimske kolonie su 1804 a 1810 lažali v Deutsch Südwestafrika, v žincašnej Namibia, Togo a Kamerun. 1805 a 1810 jo z Deutsch Ostafrika nastala nivieča nimska kolonia. Vena jo sledkoju obšimjela žincašne state Tanzania, Burundi, Ruanda a žile Mozambik. 1808 je přišel k tomu kjauču na důjkem zajču Hina a 1809 ještě na Pacifiku někotare Kupy a Samoa.

0: Kuschitzinja.
1: My gratulirujemy našim narodninarkam a narodninariam togo tyžinja. Zachopíme v Drioku. Tam jo pönjedele 17. augusta narodniny mio Michał Hajdan. Zvonki toaristva serske koparje gratuliruju potakem žinca hešči raz učobnje doktoroju Michaeloju Hajdanoju k kulovatemu vesem žasetemu narodnemu dnju. Stroje jomu žice a dere meše, negajšne dvojkolietne předseda okresnego sema z previa Nisa jo byl teke dvojkolietne zvonk toaristva serskich koparjo a jo to toaristvo sobu zavožil. Srjodu jo svešil Rainer Ulbrich z Hožebusa. K či a sedem žasetemu narodnemu dnju gratuliruju učobnje te přijašelki a přijašele Hožebuskije domovinskije kupki. Za přiduce živinske leto žice vjele strovosti, gluku a deremiše. K jaden a vesem žasetemu narodnemu dnju sme gratulirovali stvrtk 20. augusta. Else Marušova z Rónego jo měła cesne žen, zvonki toaristva Nepilic dvor z Rónego žice ženca hešči raz strovotu a elan za přiduce živinske leto. Ze zvěle rednými aktivitami a to nejlepě ve krezu lubeje familie. A žinsa ješ napredna jubilárka ta přižo teke z Rónego. Sedem a vesem žaset let jo žinsa došvrnua Anne-Marie Hajnova. Teke zanju přidu gratulácie vod spichovajnskego tuaristva Nepilic dvor v Rónem. Svinsko na drogach a usmiuk na gubie. To je te zvonki toaristva žice za přiduce živinske leto a předovšim kšutu strovost. Jeden a šest žaset let svěší žinca ta zvěrna duša Hršebuskeje šule za dolnosersku rec a kulturu. Birgit Naglova ze Smogorjova to jo. Jeje kolegi v drecneje šule nanju žinca mysle gratuliruju vjelgin učobnje a žice šo dobre. A kulovatu lícbu svěší žinca Lydia Kastnerova z Mösta. Sedem žasete narodnine. To jo gešba za svěžin. A k tomu gratuliruju zvonky vašeje domovinskeje kupky z Mösta. Gluku, strovost a vjasove stunde ve krezu lubych a přijašelu. Te dešo měš ve přiducem živinskem leše. Kati Sprigodojc nito z vami muzikalijski přistarce, jo? Ja ujadnam se z tobu v nás biva. Spiju vod Gerharda Gundermana do serbšine přestaju jo Hartmut Leibner.
2: Ja ujadnam se z tobu, mej magde nie mene.